0: Reklame TK Radija.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra